0: prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
2: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek, a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou

jak pilouz.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází?

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Já viděl divoké koně, běželi soumrakem.

běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je

0: to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
1: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba jako málo kdy v minulosti na zasíchání raných brambor, které tak říkají šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
0: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii pět českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je svolal ještě před povodní. Kázal jim naložit i ptáky, savce. Ryby nechte zachrání se sám.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve čtyři.
1: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
2: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
3: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí.

0: výročí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do 8. finále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nás, co nás trefí čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít.

0: I takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty šíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

zas dva cůbky mám.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 5.
1: Tomio Okamura se chystá do Číny. Předseda sněmovny navštíví zemi ve druhé polovině července. Podle usnesení sněmovního organizačního výboru ho pozval předseda čínského parlamentu, tedy všečínského shromáždění lidových zástupců. Do Číny má Okamuru doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renata Vesecká. V delegaci budou rovněž podnikatelé. Informuje o tom server aktuálně.cz s odvoláním na pondělní vládní usnesení s přehledem letů. Účelem Okamurovy cesty má být podpora hospodářské spolupráce a cestovního ruchu. Dustin Hoffman se znovu objevil před diváky festivalu ve Varech. Slavný americký herec v sobotu ve velkém sále hotelu Thermal osobně uvedl film Absolvent z roku 1967. Příběh mladíka dezorientovaného společenskými očekáváními mu vynesl nominaci na Oscara a Zlatý globus a cenu BAFTA pro herecký objev roku. Stejně jako při jeho příjezdu na festival, i tentokrát jeho přítomnost vyvolala velký zájem návštěvníků. Připomenu, že už v pátek Hoffman na Karlovarském festivalu převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy s dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace pojišťovny Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.

0: cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Východ Moravy léčí šrámy z nebývalého sucha. Pořád je to hodně znát na zahradách, v korytech vodních toků i na polích.
2: Dlouhé sucho a teplotní rekordy, to je drsný bič na zemědělce i zahrádkáře. Projevuje se to na východě Moravy třeba, jako málo kdy v minulosti, na zasíchání raných brambor, které tak říkajíc šly nejdříve přímo dokonale. Suché jsou také plody na ovocných stromech. Suché jsou studánky, skoro prázdná koryta menších potoků a říček. Bouřky místy ano, ale spása z nich ne. Vody mírně přidali, leckde ale svoji intenzitu spíše škodili. Jan Čada, Radio Impuls z Zlínský kraj.
1: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Vyrovnali tím grandslamový rekord z loňského US Open. Mezi nejlepších 16 hráčů na travnatém turnaji v londýnském All England Clubu postoupili Jiří Lehečka, Linda Nosková, Karolína Muchová, Barbora Krejčíková a Marie Bousková. Boje o postup do čtvrtfinále začnou v neděli. Nasazená desítka Muchová se střetne s předloňskou šampionkou Krejčíkovou. V pondělí narazí Lehečka na světovou trojku Němce Zvereva, Bouskovou čeká Belgičanka Mertensová a Nosková se utká s Američankou Kisovou. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky, automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten deň pluvnul by sem si do ksichtu, bo jsem se zdržel u jedné ženy. A jak jsem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel.

dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

od jisté doby. Nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 6.
1: Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou obranu. Pro evropskou bezpečnost má přitom strategický význam podpora Ukrajiny. Tureckému deníku Türkiye to řekl prezident Petr Pavel v souvislosti s nadcházejícím summitem NATO v Ankaře. Zdůraznil také, že Turecko je nepostradatelným spojencem pro kolektivní bezpečnost Severoatlantické aliance. Summit v Ankaře se koná 7. a 8. července. Pavel si účast na summitu vymohl díky předběžnému opatření ústavního soudu. K němu prezident podal kompetenční žalobu poté, co ho vláda Andreje Babiše nezařadila do oficiální delegace. Během prodlouženého víkendu si v klidu nakoupíme. Dnes nás čeká sváteční den věrozvěstů Cyrila a Metoděje a v pondělí nám volno prodlouží připomínka upálení mistra Jana Husa. Mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba uklidňuje, že během obou dnů můžou mít velké obchody ze zákona otevřeno.
2: Přesto doporučujeme spotřebitelům, aby se raději o prodejní době ve vybraných obchodech dopředu informovali.
1: Většina velkých supermarketů se chystá běžně otevřít dnes i v pondělí. Prodloužený víkend ale mají úředníci nebo také knihovníci v Ostravě, Brně i Praze. Karlovarský kraj potřebuje kvalifikované učitele. Rozšiřuje proto spolupráci se Západočeskou univerzitou, která kantorům pomáhá dohnat vzdělání.
3: Školám na Karlovarsku chybí hlavně kvalifikovaní učitelé matematiky, fyziky, chemie nebo cizích jazyků. Hejtmanství proto učitelům, kteří chtějí zůstat, nabízí speciální dotační program. Získají tak potřebnou kvalifikaci, aniž by se příliš zadlužili. Kraj podporuje spolupráci se Západočeskou univerzitou. Její kvalifikační programy totiž učitelé zvládnou i při práci. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Spojené státy zažily další svatbu celebrit. Americká popová hvězda Taylor Swift se v pátek provdala za hráče amerického fotbalu Travise Kelseyho. Podle světových tiskových agentur to potvrdila mluvčí 36-leté zpěvačky a skladatelky. Velkolepá svatební oslava propukla v newyorské aréně Madison Square Garden. Už ve čtvrtek jí předcházela komornější oslava, jak vyplynulo z žádosti o povolení podané u newyorských úřadů. Pár svůj vztah oficiálně potvrdil před 2 lety. Čeští tenisté mají za sebou na Wimbledonu úspěšný den. Jiří Lehečka, Linda Nosková i Marie Bousková se v sobotu probojovali do osmifinále turnaje. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Nosková po odvráceném matchbolu zdolala Rumunku Čirstéovou 2-6, 6-3 a 7-6. Bousková pak otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové a zvítězila 4-6, 7-6 a 6-4. Úspěšné trio se připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších už v pátek. V neděli bude oblačno až zataženo, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Takové byly zprávy v 6, před námi je sváteční ráno, neděle.

0: Zdravím vás z Rádia Český impuls, neděle, 5. červenec, máme po 6. za malou chvíli naše letní kino. Michal David, písnička Nonstop z filmu Vítr v kapse.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Představte si, že singapurská zoo láká i potně. Co při nočních prohlídkách návštěvník uvidí, prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o 1:30. Miroslav Donutil nám prozradí, proč se herci Pavlu Zedničkovi říkalo hrudníkář, a to ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. V rámci naší první ranní nedělní hudební dvojce nabídnu písničky o obrázcích. Těšit se můžeme na Hanu Hegerovou a uslyšíme také Hanu Zagorovou. Více řeknu po 6:30. Teď už pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Na řadě letní kino a v něm český hitmaker Michal David.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé ještě určitě Petr Spálený a jeho Josefína. Já vám přeji hezké sváteční ráno. Máme neděli s datem 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Ono, mnohdy to ani na první dobrou takhle nemusí člověku dojít, že tedy ta neděle, víkend. Ale ano, dnes je státní svátek a mě zajímá, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás teď vypadá s oblohou, teplotou, odkud nás posloucháte, jaké dnes teď máte počasí. To vše můžete napsat. Číslo k nám je 734787981 a můžete využít náš WhatsApp a nebo poslat klasickou SMSku. Teď už Petr Spálený, Josefína, přeji dobré ráno.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, přeji pohodové vstávání, neděle, 5. červenec, máme sváteční ráno. Po 6:30 se můžeme těšit na Věru Špinarovou a jí Bílou javu 250. Také uslyšíme Václava Neckáře, písničku Mrs. Robinson, ze všeho nejdřív Vlaďka Kozderková, skladba Dívka v rytmu zrozená. Teď už ale uslyšíme, jaký nás čeká den v rámci počasí.
1: Zítra bude oblačno a i zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer meteorologové čekají zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří kolem 26 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Neděle 5. červenec, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na řadě je teď po 6:30 naše první ranní hudební dvojce a ta nám nabídne písničky o obrázcích. Uslyšíme Hanu Hegerovou, skladbu Obraz Doriana Graye a pak nás také nemine písnička Maluj zase obrázky v podání Hany Zagorové. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou

jednou malíř ve střelnici z pultu zvedl pušku. Jedno oko zakryl řasou, druhým hlídal mušku. Trefil růži každou ranou, papírovou malovanou, až z nich pugén byl. Pak mě pozval do

Uhranul mě, abych nahá k obrazu mu stála, k obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malíř líbil, stoupla jsem si tam. A pak přes to malování došli jsme až k milování.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 7. hodina, my si do zpráv celou ještě určitě poslechneme skupinu Turbo a jejich velehit písničku Hráč. Kdo pracuje víc v domácnosti, muži nebo ženy? My to stále zjišťujeme v rámci víkendového hlasování rádia Český impuls, protože kolem práce v domácnosti panují různé předsudky. Každá rodina je přitom jedinečná a nás zajímá, jak to vidíte vy. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, anebo mi napište na náš WhatsApp, číslo k nám je 734 787 981.

0: Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a v Olomouckém kraji je kritický. Uvedli to tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Blíží se tedy takzvanému bodu vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu. Bouřky a deště procházející přes Česko od pondělí výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude. Značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a někde nepršelo skoro vůbec. Dnes se nad Českem objeví smraky i přehánky, na jihu Moravy se vyskytnou hlavně v severní a východní části kraje. Americká režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová představila svůj nový počin. Na festivalu v Karlových Varech uvedla filmový horor Nevěsta, který režírovala i produkovala. Držitelka Zlatého glóbu a dvou Oscarových nominací tímto snímkem navazuje na svůj oceňovaný režijní debut Temná dcera. Gyllenhaalová obdržela už v pátek cenu prezidenta Karlovarského filmového festivalu. Dnes si pro Křišťálový glóbus dojde držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson, a uvede svůj film White Devil. Festival potrvá do 11. července. Kolín jde proti Česku, alespoň co se týče porodnosti. Navzdory celkovému celorepublikovému poklesu přibylo porodů v oblastní nemocnici Kolín meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich tam bylo 547, tedy o 91 víc než loni za stejnou dobu. Primář gynekologicko-porodnického oddělení Aleš Toman říká, že se ženám rodičkám snaží připravit co nejlepší prostředí.
2: Jednak je to tady hezký, protože to je zrekonstruovaný, máme tady skvělý výbav. Ale je tady i tým milých porodních asistentek a skutečně se snažíme o to, aby to bylo jako respektující prostředí.
1: Porodnost v Česku celkově klesá. Loni se narodilo 77 600 dětí, nejméně za posledních 240 let. Naši mladí volejbalisté Válí poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nikoli získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa. Po skvělém výkonu nyní ve finále za necelé 2 hodiny porazil Polsko 3-1 a stal se evropským mistrem. Na obloze se budou honit mraky, některé donesou déšť, večer, hlavně na Moravě mraků i srážek ubyde. Teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zprávy si připravila Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině. Káťo, děkujeme, budeme se na tebe těšit opět za hodinu. Zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké ráno, neděle, 5. červenec, máme státní svátek. A teď už česká muzika, let 60. až 80. Kardinálové a jejich nejkrásnější sen.

0: Za 3:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Juraj Kukura, píseň Sexem, Sexem z filmu Trhák. Takhle bude znít naše letní ranní nedělní sváteční kino.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: V impulzově krabičce máme Václava Neckáře, písničku Šalalalalí. Více prozradí zpěvačka Petra Janu po 7:30. Také se můžeme těšit na sváteční televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. No a dnešní večer se ponese ve znamení country, folku a trampské muziky. Pokud máte rádi tyto hudební žánry, tak si nás určitě nezapomeňte naladit, a to po 19. hodině dnes večer. Máme za 8:15, je tady neděle, 5. červenec, sváteční ráno, máme státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A teď už letní kino, rádia Český impuls, Juraj Kukura, píseň Sexem, Sexem, máme tedy za 8:15.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

4 minuty po 7:45 přeji dobré ráno z Rádia Český Impuls. Neděle, 5. červenec, máme státní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodie, kteří nám donesli hlaholici. Takhle, já taky někdy tady po ránu hlaholím, jsem si i toho vědom, ale pokusím se co nejméně dát si na to pozor. Koukám na vaše textovky ohledně počasí. Dobré ráno nám z Dřínova u Kroměříže přeje pan Mirek, který hlásí 18,8 stupňů. Pane Mirku, pozdravu, děkuji za zprávu. A také se nám ozval pan Zbyněk z dovolené z Poreče, z Chorvatska, kde je jasno a 19 stupňů. Tak co vy ostatní, odkud nás posloucháte, jaké je teď vaše sváteční ráno? 734-787-981, to je číslo k nám. Napište mi, dejte mi vědět, zavysílejte si společně se mnou. Máme za 10 minut 7:30. A teď už Petr Rezek, skladba O Mámo. Dobré ráno.

0: Dvě minuty po půl osmé, přeji dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Marie Rotrová, Pavel Bobek a písnička Duet s tím bláznem Si nic nezačínej. Hezké ráno od řípu, z mě těše nám přeje milá paní Dáša, která hlásí 17 stupňů a zataženo. A v tomto gardu se i tak ponese ten dnešní den, bude totiž oblačno až zataženo. Na většině území občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek i částečné oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 stupňů, jinde, tedy tohleto je severovýchod Čech, jinde 21 až 25, na jihu Moravy budou maxima okolo 27. Máme 3 minuty po půl osmé, vy mi stále můžete napsat, do jakého rána jste se probudili. Číslo k nám je 734-787-981. Buď to napište klasickou SMSku, nebo můžete využít náš WhatsApp. Máme 3 minuty po půl osmé a teď už písnička S tím bláznem Si nic nezačínej. Marie Rotrová, Pavel Bobek, tady na rádiu Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2 minuty, 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na řadě naše nedělní ranní impulzovec Krabička. Máme v ní Václava Neckáře, písničku Šalalalalí a svoji platonickou lásku. Václava Neckáře si teď uvede zpěvačka Petra Janu. Za minutu 8:15.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Jako malá holka jsem milovala Vaška Neckáře. Vzpomínám si, že mě jako malou holku ze 7. třídy vzal táta do divadla Rokoko, kde tehdy zpíval, a já jsem si moc užila toho, že jsem ho viděla tak krásně zblízka. Ale strašně jsem žádlila na Elenu Vondráčkovou, protože jsem měla pocit, že se k sobě mají víc, než bylo slušné. Na Neckářovi bylo přitažlivé, že vůbec nevypadal jako hvězda. Z mýho holčičího pohledu byl možná i trošku ošklivý, ale byl to normální kluk jako z vedlejšího domu a jako jeden z nás. A to bylo tehdy strašně důležité. Písničku Šalalalali před ním natočila anglická skupina Small Faces v roce 66. A na tu svou dobu to bylo hodně progresivní kousek.

Za 9 minut odbije 8. hodina, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dnešní sváteční den, neděle 5. červenec, státní svátek, se může nést i ve znamení sportu. V Londýně se hraje čtvrté kolo dvouhry na tenisovém grandslamovém turnaji Wimbledon. Jede se druhá etapa cyklistického závodu Tour de France. Mistrovství světa ve fotbale dnes se nabídne další osmifinále. Od 22 hodin se v New Yorku utká Brazílie s Norskem, velký to šlágr, a také se jede závod mistrovství světa vozů Formule 1, velká cena Británie. Máme za 8 minut 8, další česká muzika, ale 60. až 80. je nachystaná. Pojďme na to, Karel Zich, píseň Měla na očích brýle, přeji hezké ráno.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré sváteční ráno. Na nejvyšší rakouské hoře Grossglockner se těžce zranil český horolezec. Po přetržení jistící smyčky se nedaleko vrcholu zřítil 10 metrů. Vrtulník ho podle rakouské policie převezl do nemocnice. 29-letý muž postupoval navázaný na lano spolu se svou 24-letou manželkou. Podle její výpovědi muž po pádu zůstal ležet na malé skalní římse, což zabránilo dalšímu sesunu. První pomoc poskytl zraněnému jeho přítel, který šel v jiném lanovém družstvu. Přivolanému vrtulníku horské služby se nedařilo provést záchrannou akci kvůli větru a občasné mlze a až později ho pomocí navijáku vyzdvihl policejní vrtulník. Většina lidí myslí před dovolenou na černé scénáře. Alespoň nějaké obavy z dobou odpočinku má spojených 80% Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS pro Ergo cestovní pojišťovnu. Manažer komunikace této společnosti Vlastimil Divoký vyjmenovává, co negativního nás v souvislosti s dovolenou napadá.
2: Mezi nejčastější obavy těch, kdo letos zamíří na dovolenou do zahraničí, patří nepříznivé počasí, zdravotní komplikace před odjezdem, nemoc či úraz v průběhu dovolené, dopravní komplikace, vysoké ceny nebo stres během cesty.
1: Naopak aktuální geopolitické napětí chuť cestovat výrazně neomezuje. Obavy z dění ve světě vyjádřilo 17% respondentů. Americký prezident hovořil o zlatém věku Spojených států. Ve svém 40-minutovém projevu u příležitosti 250. výročí nezávislosti Spojených států Donald Trump zmínil vojenské a vesmírné úspěchy, ale také hrozbu komunismu. Věnoval se také své politické agendě, hovořil o snaze reformovat volební systém, aby měli voliči povinnost dokladem prokázat, že mají americké občanství. Projev se uskutečnil s několikahodinovým zpožděním způsobeným evakuací prostranství National Mall kvůli bouři. Po prezidentově projevu následovala velkolepá show s ohňostroji a hudebním programem. Tenisté Lehečka, Nosková a Bousková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara, Nosková po odvrácené matchballu zdolala Rumunku Kristeovou a Bousková otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonovové. Úspěšné trio se tak připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších v pátek. Češi mají 5 osmifinalistů ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii a vyrovnali grandslamové maximum z loňského US Open. A ještě k počasí. Pod zateženou oblohou se objeví přehánky, místy i bouřky. Teploty se nejčastěji budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Pohodovou neděli vám přeje Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině po Kátě se hlásí Adam Kořica. Přeji hezké nedělní ráno s datem 5. července. Máme státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. No a kdo by to jiný mohl slavit svátek než právě pánové s jménem Cyril a Metoděj. Pozdravujeme, přeji vše nejlepší a teď už skupina Brutus a jejich první polibek.

0: Za minutu 8:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Aktualizaci ohledně počasí posílá paní Dáša z Mítěše, která hlásí, že Mítěši pod Řípem začalo pršet. Paní Dášo, moc děkuji za zprávu, byste se rozhodně nestratila jako rosnička, možná ani v televizi. Já koukám ještě na vaše zprávy na WhatsAppu, také nás z Jičínska zdraví pan Jiří, který hlásí zataženo a 15 stupňů. Hezké ráno i vám, pane Jirko, děkuji za zprávu. No a my pokračujeme v muzice let 60. až 80. Za malou chvíli letní kino. Valdemar Matuška, píseň Když máš v chalupě orchestrion, a já ještě stále sbírám vaše zprávy ohledně počasí. Číslo k nám je 734-787-981.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Na Facebooku našeho rádia stále zjišťujeme, kdo pracuje víc v domácnosti. Hlasovat můžete v naší víkendové anketě, najdete ji na adrese www.facebook.com/Český impuls. Naše další hudební dvojce spojila písničky o víně. Uslyšíme Petra Spáleného a pak nás také neminou máci, více prozradím po 8:30. No a za pár minut také zavoláme Petrovi Švancerovi a zeptáme se ho, jak zvládá letošní horké léto. Více už zhruba za takové 4 až 5 minut. Máme minutu po 8:45, teď už Valdemar Matuška, písnička Když máš v chalupě orchestrion ze seriálu Chalupáři startuje naše letní kino.

0: Odbije 8:30, posloucháte Český impuls, přeji hezké sváteční nedělní ráno, 5. červenec a zároveň zdravím i našeho hosta na lince rádia Český impuls, kterým je bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancara. Dobré ráno i vám, Petře, mě by zajímalo, co říkáte na současné horké léto.
1: Já miluju teplo, takže chápu, že všude dneska čtu a vidím ve zprávách, jak je vedro strašný. Já jsem bohužel opak, já nejsem ten, co plače, že je teplo, já prostě miluju, že si dám ty trencle, triko a valím ven, ať už je to se psem, nebo když musím někde pracovat. Užívám si léto opravdu naplno, takže mě to vedro vlastně úplně nedělá zlé. Samozřejmě chápu, že někdo to snáší špatně, tak je mě ho líto, tak buďte na sebe hlavně všichni opatrní, hodně pijte. Ale já léto prostě miluju, pro mě je to nádhera, i když člověk cestuje, já si to užívám strašně moc a i tím, že mám dneska rodinný domek vlastně s bazénem, takže jsem i v tomhle tom rád, že jsem doma a užívám to v rodinném kruhu.
0: A když vás mám takhle na telefonu, tak se musíme pobavit i o fotbale, samozřejmě hit mistrovství světa, které se aktuálně hraje. Tak co vy říkáte na letošní mundial?
1: Já jsem nadšený, že se daří těm velkým hvězdám skórovat, že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svým zaměstnání fotbalovým a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám. Jasně, logicky jsou zklamaný, že jsme vypadli, ale asi to všichni viděli, už tu negaci nechám být a tam bylo zklamání, že jsme to samozřejmě trošku nevycucali z toho víc, ale užívám si to, tak je samozřejmě na co koukat, protože pojďme si říct, jinak v tom létě jsou ty televizní pořady někdy takový ty, co se opakujou, to nechci kritizovat, jenom říkám, že jsem spokojený, že tam je ten fotbal a strašně fandím Argentině, teď úplně potom, jak vypadli naši, tak jsem velký fanoušek Argentiny, vždycky jsem byl od dob Diega Maradony, takže Argentina pro mě číslo jedna a věřím, že obhájí titul.
0: Uvidíme, to byl tedy Petr Švancara, děkuji pane Švancaro, že jste si na nás udělal čas, mějte se hezky a užívejte i nadále léto. Neděle, 5. červenec, my pouštíme další muziku let 60. až 80. Věra Špinarová, píseň Já mám ráda boogie. Dobré ráno.

0: 9. Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Michal David, písnička Showman. Neděle, 5. červenec, tak dnešní sváteční den se ponese ve znamení mraků. Bude oblačno až zataženo, na většině území občasný déšť nebo přehánky. Ojediněle i bouřky večer čekáme zejména na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek a částečné oblačnosti. Nejvyšší teploty na severu a severovýchodě Čech kolem 19, jinde 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 stupňů. Tolik tedy předpověď na dnešní den, máme minutu po půl deváté na rádiu Český impuls, další muzika let 60. až 80. Michal David, písnička Showman, přeji dobré ráno.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zeptat.
1: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle, 5. červenec, přeji hezké sváteční ráno. Máme dnes den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na řadě je teď naše další ranní hudební dvojce a ta nám nabídne tentokrát muziku, která bude o víně. Těšit se tedy můžeme na Petra Spáleného, skladbu Když dozrálo víno. No, a pak také uslyšíme máky a jejich laciný víno. Pojďme na to, máme za 2:45.
2: Hudební dvojice
3: aneb 1+1.

0: Já souhlasím.
1: Rádio Český impuls.

4 minuty po 8:45, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, neděle 5. červenec. Dnes máme v Česku státní svátek, je to den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, připomíná jejich příchod na Moravu roku 863. Třetím dnem pokračuje 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Domů se vrátí český USAR tým, který od minulé neděle pomáhá ve Venezuele s prohledáváním sutin a hledáním přeživších po zemětřesení. V Litomyšli končí 68. ročník Národního festivalu Smetanová Litomyšl. Koná se pětní akt ke 160. výročí bitvy na Chlumu u Hradce Králové z roku 1866. Proběhne rekonstrukce bitvy Sadova 1866, do které se zapojí více než 650 členů historických jednotek, 50 jezdců na koních a 25 historických děl. Úřad vlády v Praze dnes a zítra otevírá své dveře veřejnosti. Dnes si návštěvníci mohou projít Hrzanský palác na Hradčanech. Tolik tedy akce k dnešnímu dni. Máme za 10 minut 9 a teď už další muzika, ale 60. až 80. Já vám přeji ještě stále hezké nedělní sváteční ráno a teď už Iveta Bartošová, píseň Víš, lásko. Dobré ráno.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

Ořiska, polosy, lanka, ojnice, prysky. Přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Do Česka se dnes ráno vrátil z Venezuely USAR tým. Pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení ve Venezuele. Na palubě armádního Airbusu bylo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Další část záchranářů dnes přiletí s většinou materiálu později. V minulých dnech členové týmu zkoumali například zřícenou nemocnici, kde se pohřešovali desítky lidí nebo jeden z hotelů. Cílem bylo získat naprostou jistotu, že se v troskách nenacházejí přeživší. Díky jejich kontrole a instrukcím pak mohli v odklízení následků bezpečně pokračovat místní. Podle posledních informací je potvrzených úmrtí téměř 3000. Dalších více než 16 000 lidí se zranilo a několik desítek tisíc se pohřešuje. Češi mění platební zvyklosti, a to i v rámci dovolených. Stále víc lidí platí v zahraničí kartou, mobilem nebo prostřednictvím finančních aplikací. Zatímco v roce 2022 používalo finanční aplikace zhruba 500 000 lidí, letos už jich je 2,5x víc. I přes rostoucí oblibu bezhotovostních plateb odborníci doporučují mít sebou vždy i hotovost. Také varují před nebezpečnými veřejnými Wi-Fi sítěmi. Pokud se v zahraničí připojujeme do internetového bankovnictví, měli bychom se jim vyhnout. Při bezhotovostních platbách, ale i při výběru z bankomatů by si cestovatelé měli také hlídat především přepočet měny. Nevýhodný kurz může dovolenou zbytečně prodražit. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
2: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Dennis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
1: Firma Simpson vznikla roku 1856 a původně krom motorek vyráběla také osobní auta, zbraně nebo kočárky. Po pádu komunismu pak ve finančních problémech zanikla. Fotbalové mistrovství světa zná první dva čtvrtfinalisty. Vstali se jimi fotbalisté Maroka a Francie, kteří se za pár dní spolu utkají o semifinále. Francie porazila v osmifinále Paraguay 1-0, Maroko porazilo Kanadu 3-0. Mraky donesou na většinu našeho území déšť, přehánky nebo bouřky. Naměříme 21 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. Konec zpráv, hlásí Kateřina Palajová.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji hezké a ničím nerušené nedělní dopoledne s datem 5. července, státní svátek. A teď už Pavel Vítek, píseň Má svůj den. Má.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls Rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Karel Gott, Naše letní kino. Písnička Kde pak ty ptáčku hnízdo máš z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Na Facebooku stále probíhá víkendové hlasování našeho rádia. Kolem práce v domácnosti panují různé předsudky. Každá rodina je přitom jedinečná a my zjišťujeme, kdo pracuje víc v domácnosti. Zdali pak to jsou muži a nebo ženy. Koukám na průběžné výsledky. 79 z vás hlasovalo pro možnost ženy, naopak 18 pro možnost muži. Takže vypadá to tak, že ženy se nadřou víc v domácnosti než muži. Koukám i do komentářů. Paní Eva Doležalová píše, no měli by oba stejně. Dále koukám, že paní Jiřina Splavcová píše, většinou ženy si myslím. Pan Honza Habán píše, jak, kde. Tak ano, záleží na tom, jak se ti dva vždycky domluví. Pan Libor Zukal píše, že půl na půl. Pan Miloš Mrvy spíše, žiju sám, tak je to na mě. Tak co vy, kdo pracuje u vás více v domácnosti, nebo tak celkově, co si o tom myslíte? Muži nebo ženy, hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Máme 3 minuty po 9:45, teď už letní kino, Karel Gott, písnička Tři oříšky, z pohádky Tři oříšky pro Popelku. Hezké dopoledne.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: 10. Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sváteční nedělní dopoledne, 5. červenec. Máme den slovanských výrozvěstů Cyrila a Metoděje. Vápenka Váji u Loučné pod Klínovcem otevírá své dveře veřejnosti. Zachráněná historická vápenka v Krušných horách je zastávkou na naučné cestě z Loučné pod Klínovcem. V Ústeckém kraji je možná prohlídka běžně nepřístupných prostor v letě Rumburg. Návštěvníci uvidí kryptu kostela svatého Vavřince a kapucínský chor, kryptu pod svatou chýší a vystoupají pod její střechu. V Hejnicích na Liberecku se koná druhý den hejnických slavností. Nabídnou kulturní program, řemeslný trh a Luna Park. Teď už další muzika, let 60. až 80. Rudolf Hrušinský, píseň Šel jsem světem, máme minutu po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

oči do kořán a v těch očích tání vešel jsi do mých bran, já tě pozval dál, jenže od těch chvil

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Minuta po 10:15, krásně rozpustilá písnička Marta Kubišová s nebývalou ochotou tady na rádiu Český impuls. Sváteční neděle, sváteční dopoledne, 5. červenec, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Obchody ale dnes i zítra zůstávají otevřené, takže se nemusíte bát si nakoupit a neměly by tam být ani takové fronty, jak je to během dnů před jinými státními svátky. Já koukám ještě, co se dnes děje v Třešti na Vysočině. Začíná dřevořezání. To je prosím vás dvoudenní setkání řežbářů. Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uhersko-Hradišťsku vyvrcholí slavnostní poutní mší svatou na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. A u Litomyšle se koná tradiční slavnost na růžovém paloučku. Podle pověsti je louka místem, odkud odcházeli čeští bratři v 17. století do emigrace. Máme 2:45. Za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. do zpráv s Káťou Palájelovou. Ještě určitě Michal Penk, písnička Odpuste nám. Přeji hezké dopoledne.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Hezké sváteční dopoledne. Minimální mzda by se mohla příští rok zvednout. Podle dosavadních odhadů vzroste o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být na 26 900 korunách. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Předpis by měla projednat tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu 4,9% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 tisíc lidí. Češi si oblíbili cestování vlakem. Na prázdniny z Česka jede podle serveru novinky.cz více lidí než jindy. A dopravci sázejí hlavně na cesty k Baltu i Jadranu. Chtějí se vyhnout kolonám a letištním kontrolám. Novinkou je přímý vůz do slovenského přístavu Koper. Dosud vlaky mířily jen k chorvatské Rijece. Populární jsou i výlety do Vídně, Budapešti či Vysokých Tater. Větší zájem o cestování na dovolené vlakem například České dráhy zaznamenaly už v červnu. Kolín jde proti Česku, alespoň co se týče porodnosti. Navzdory celkovému celorepublikovému poklesu přibylo porodů v oblastní nemocnici Kolín meziročně zhruba o pětinu. Od ledna do konce června jich tam bylo 547, tedy o 90.

0: Za necelé 2 hodiny porazili Polsko 3-1 a stali se evropskými mistry. Na obloze se dnes budou honit mraky, některé přinesou déšť, večer hlavně na Moravě, mraku i srážek ubyde, teploty vystoupí na 21 až 25, na jihu Moravy i 27 stupňů. Zprávy připravila Kateřina Palajová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Odbyla 10. hodina, zdraví vás Adam Kořica, přeji hezké a ničím nerušené nedělní sváteční dopoledne s datem 5. července a teď už Vladimír Mišík a jeho variace na renesanční téma.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Helena Vondráčková, skladba Růže kvetou dál. V našem letním kině jedná se o nahrávku ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. V pořadu Máme Česko rádi zavítáme do elektrárny ve středočeských Dolanech. Jaké turbíny tu využívají, uslyšíme a dozvíme se zároveň o půl jedenácté.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls. Kdo bloudíš sám a sám,

Hrajeme vám slovensky každou hodinu na rádiu Český impuls.

0: Přeji hezké sváteční dopoledne z Rádia Český Impuls. Neděle 5. červenec máme státní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Obchody by ale měly zůstat otevřené, takže se nemusíte bát si normálně nakoupit. My na Rádio Český Impuls už chystáme i nedělní dopolední sváteční hudební dvojici. Pustíme si v ní trpasličí písničky, více už po 10:30. Teď startuje pořad Máme Česko rádi. Dnešní díl patří milovníkům techniky.
1: Máme Česko rádi.
2: S Mirkem Tausigem z klubu českých turistů Praha se dnes podíváme na technické dílo. Tak tedy Mirku, kde jste dnes?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak dnes jsem navštívil Dolany a myslím tím Dolany Lipčice u Kroup nad Vltavou. No a tajím to proto, abych vás nechal hádat.
2: Dolany jsou u vody, já tudy jezdím někdy na kole. Že vy jste v elektrárně?
3: Chytrá holka, je to tak. A je mladá. A z roku 1998, teda myslím tu elektrárnu, ne tu Hanku. Uvnitř pilně pracují dvě turbíny. A teď se vás, Hanko, vyzkouším. Jestli pak víte, jaké turbíny tam asi budou.
2: No, co jsem zapomněla ze školy, jsem se snad přiučila při výletech na Slapech a ve Štěchovicích s vámi. Takže bych řekla Kaplanovy turbíny, protože mám dojem, že na Francisovi tady u nás nemáme podmínky.
3: Tak, dnes máte jedničku, jednoduše říct, že jde o to, jak na ty turbíny padá voda. A zopakuji, co jste nakousla. Z Prahy do Mělníka je sem nejlepší jet na kole, podél vody je to opravdu krásná projížďka. A pokud chcete tip na příště, doporučuji využít přívoz do Máslovic, kde je muzeum másla.
2: Cyklostezek tu vede několik a po jedné podél řeky se dostanete třeba i ke zřícenině Liběhrad. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

ještě tenhle flakon šmolkový denim blue. Ne zrovna ostrou břitvu a štangli salámu. Půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr, spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, a ten však pověsím raději.

si ho hrál. Na víčka od plechovek, na hřeben.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Nedělní sváteční dopoledne v plném proudu, 5. červenec, my si do 11. do zpráv celou poslechneme naší hudební dvojici a ta nám spojila trpasličí písničky a pozor, oslavíme i jedny krásné narozeniny. Jako první zaspívá dnešní oslavenec Viktor Sodoma písničku Trpaslíci trávou jdou. Panu Sodomovi je dnes 81 let, já mu za rádio Český impuls přeji pevné zdraví, spoustu lásky a kopec životního štěstí. No a když je řeč o trpasličí muzice let 60. až 80., tak nás nemine ani skupina Rangers a jejich nahrávka Trpasličí svatba. Touto hudební dvojicí se s vámi loučí Adam Kořica. Za sebe vám přeji hezkou neděli, za ten 5. července. Užijte si ji i nadále s naším rádiem. Dále se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. No a já si to s vámi střihnu zase zítra. Nastartujeme nový týden a čeká nás vlastně další státní svátek. Tak jo, zítra po 6. tady opět na rádiu Český impuls. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a neb, dva jsou víc než jeden.

0: nebylo tam.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
2: Příjemné sváteční dopoledne. Do Česka se dnes vrátil z Venezuely domácí USAR tým. Pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení. Podle jeho velitele záchranáři prošli 40 budov a vyprostili 5 mrtvých. Práci jim stěžovaly teploty přes 30 stupňů a vysoká vlhkost. Podle posledních informací je ve Venezuele po katastrofě potvrzených téměř 3000 úmrtí. Dalších více než 16 000 lidí se zranilo a několik desítek tisíc se pohřešuje. Na palubě armádního Airbusu bylo 57 záchranářů. Další část dnes přiletí si většinou materiálu později. Olomoucký magistrát zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice a dvou dalších potoků. Důvodem je velké sucho. Omezení má přispět k ochraně vodních živočichů, které výrazný nedostatek vody vážně ohrožuje. Nařízení platí do poloviny září. Vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Lojka upozornil na to, že na záchranné odlovy ryb při dlouhodobém suchu nelze spoléhat. Je podle něj tak málo vody, že nejsou k dispozici vhodné náhradní lokality k jejich přemístění. Rybáři už zaznamenali na menších potocích značné úhyny, zatímco rybníky a jezera se snaží provzdušňovat, u řek jsou téměř bezradní. Plavky jdou v posledních dnech na dračku. Teplé počasí také zvýšilo prodeje bot do vody nebo potápěčského vybavení. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci. Podle jednoho z online srovnávače cen

0: se kterým se Kanárci utkali a nikdy ho neporazili. Vítěz se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Mexiko-Anglie. Pod zataženou oblohou se objeví přehánky, místy i bouřky. Teploty se nejčastěji budou pohybovat mezi 21 a 25 stupni. Pohodovou neděli vám přeje Kateřina Palajová.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krátce po 11. hodině vám dobré dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. Máme tu neděli 5. července a jako první na rozjezd bude zpívat Hana Zagorová, biograf Láska.

0: Impuls.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen 10

nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil

bílá chmeria. Kůň už nemůže a pat, schromil ho ten věčnej chvat.

světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Miki Volek právě dospíval na českém Impulzu, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Kterému herci se u nás říkalo hrudníkář? No, byl to Pavel Zedníček, prozradil to Miroslav Donutil. A proč Pavel dostal tohle označení, tak to uslyšíte odpoledne ve 16:45. Od 4 hodin nabízíme to nejlepší z vysílání Alexandra Himaly. No a právě teď začíná promítat naše letní kino, tentokrát písničko z filmu Slunce, seno a pár facek. Hlaď mě, Michal Penk.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Na Českém impulzu bude zpívat Petra Janu písničku Stůj hned po půl dvanácté. Kdo pracuje víc v domácnosti, muži nebo ženy? Tak na tom se muži a ženy asi nikdy nemůžou shodnout. Každopádně můžete se vyjádřit, můžete dát hlas v našem víkendovém hlasování na Facebooku Českého impulzu, budeme rádi, anebo svůj odpověď pošlete textovkou na číslo 734 787 981. Kdo bude mít navrch, kdo pracuje víc v domácnosti, muži nebo ženy?
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Půl měsíc Marty Kubišové se právě doloudal, před námi skupina Natural, já na to mám. Písničku Simpulzovic krabičky tentokrát uvede Petr Janda. No a za pár minut 12. hodina, na řadě jsou polední zprávy Českého Impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Na písničku, kterou uslyšíte, se na dlouhá léta zapomnělo. Probudila ji až televizní reklama, jmenovala se Já na to mám a hrál ji tancovačkový rockband Natural, který znali ze zábav posluchači od Chebu až k hlavě. Text je velmi vtipný, mě to vždycky pobavilo. Škoda, že měli jenom jednu takovou písničku, ale na druhé straně, kolika takovým tancovačkovým kapelám se povede mít alespoň jeden takovejhle hit.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Hezké poledne. Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a v Olomouckém kraji je kritický. Uvedli to tvůrci webu Intersucho na síti X. Z mapy vyplývá, že na Hané a ve značné části jižní Moravy kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Blíží se tedy takzvanému bodu vadnutí, kdy jsou rostliny na suchu. Bouřky a deště procházející přes Česko od pondělí výrazně změnily mapu půdního sucha. Zatímco v Čechách je půda nasycená vodou prakticky všude. Značná část Moravy zůstává vyschlá. Deště tam totiž byly slabší a nikde nepršelo skoro vůbec. Dnes se nad Českem objeví smraky i přehánky. Na jihu Moravy se vyskytnou hlavně v severní a východní části kraje. Policisté zorganizovali rozsáhlou kontrolu na stavbách. Na Jablonecku a Českolipsku se zajímali o lidi, kteří tam pracují neoprávněně anebo nemají na území naší republiky co pohledávat, protože nemají povolený pobyt. Našli jich téměř 20. Do kontrol a vyhledávání lidí na stavbách se zapojili kromě policistů i kynologové se psy a specialisté z drony. Nejde o první akci většího rozsahu s tímto zaměřením, kterou cizinecká policie v Libereckém kraji letos uspořádala. Celkem jich zorganizovala v tomto roce už 10 a prověřila při nich 537 Čechů a přes 1600 cizinců. Akce podobného zaměření budou pokračovat v regiony i v druhé polovině roku. Slovenské referendum pohořelo. Voliči včera rozhodovali o dvou otázkách. Zda souhlasí se zrušením takzvané doživotní renty, například pro premiéra Roberta Fica. A zde souhlasí s obnovením úřadu speciální prokuratury a národní kriminální agentury. Po sečtení všech okrsků dosáhla účast pouhých 16%. Hlasování tak nebude platné. Podle ústavy by se ho musela zúčastnit nadpoloviční většina oprávněných voličů. Velkým hvězdám se na fotbalovém šampionátu daří. Našem ranním vysílání to potvrdil bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancara. Je nadšený, že se právě zvučným fotbalovým jménům daří na mistrovství skórovat.
2: Že dávají góly, ať to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svém zaměstnání fotbalovým a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám.
1: Po vypadnutí českého nároďáku ze soutěže fandí Švancara Argentině, to už od dob Diega Maradony, a věří, že Argentinci obhájí mistrovský titul. Právě v modrobílých barvách hraje i fotbalový kouzelník Lionel Messi. A podíváme se ještě na počasí, pondělní sváteční

0: Česká republika krásně voní nedělním obědem, i tak vás za chvíli pozveme do letního kina. Ladislav Štajdl přijde s písničkou Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Tak tahle nahrávka se objevila ve seriálu Zkoušky z dospělosti. No a co nás čeká dál na Českém impulzu? V půl jedné Saša Hemala a jeho televizní doporučení na dnešní večer.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: České písničky 60. až 80. let vám hrajeme na Českém Impulzu. Za chvíli to bude Karel Zich, kola Pop Music se točí dál. No a taky pro vás chystáme hudební dvojici, tentokrát to budou písničky o obrázcích. Tak ty přijdou taky krátce po půl jedné. No a Saša Hemala, ten přichází hned.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: K létu, alespoň televizní pracovníci si to myslí, patří úspěšné komedie Let nedávno či dávno minulých. Ty první reprezentuje dnes večer film Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku. Asi netřeba opakovat, že se jedná o komedii, ve které hlavní roli hraje školák Vašek alias Tomáš Holý. Zajímavý je však fakt, že se v těchto letních vedrech spolu s ním ochladíme na zimní rekreaci, kam vyráží se svou maminkou a přitom svědomitě hledá tatínka. Jak vytrhnout velrybě stoličku 2015 ČT1. Myslím, že v dnešní době by pro čerty neměl být až tak velký problém přivést do pekla alespoň jednu hříšnou duši. Tento úkol stojí před dvěma nešikovnými zástupci světa pekelného poté, co jim na svět utekla jedna smažící se duše. Jak uspějí, anebo naopak neuspějí, uvidíte v komedii Zdeňka Trošky Čertoviny ve 2015 na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

qui rit qu'à en malheur. Moudrý kálpeň se z nin bratranec, když dával svých pět dcer. Řek to dál nesnesu a pachnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

0: Skupina Kex právě dohrála na Českém Impulzu, hrajeme české písničky celý den, za chvíli 13. hodina to uděláme výjimku, nabídneme zprávy a hned potom taky Lenku Haluzovou. Já Ludvík Pospíšil, už mám pro vás jenom hudební dvojici, ale to není tak málo, jsou tu písničky o obrázcích. Hana Hegerová bude zpívat obraz Doriana Greje a Hana Zagorová legendární písničku Maluj zase obrázky. Zítra naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: a neb jako vejce vejci.

jednou malíš ve střelnici z pultu zvedl pušku. Jedno oko zakryl řasou, druhým hlídal mušku. Trefil růži každou ranou, papírovou malovanou, až z nich pugén byl. Pak mě pozval do hospody.

Uhranul mě, abych nahá k obrazu mu stála, k obrazu, kterým bych mladá navždycky se stala. Snad, že mi ten obraz líbil, snad, že se mi malíř líbil, stoupla jsem si tam.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. V azylovém domě v Jihlavě zemřelo dvouleté dítě. Podle policie z pitvy vyplynulo, že se na jeho úmrtí nikdo další nepodílel. Policie proto nikoho neobvinila a žádá veřejnost, aby se zdržela jakýchkoliv závěrů. Případ se stal včera. Policie předvedla k podání vysvětlení dvě osoby. Po provedení nezbytných procesních úkonů je podle jejich mluvčí Čírtkové propustila. Potraviny v Česku zlevňují, například mléko stojí meziročně o 31% méně, máslo o 27% a brambory o 30%. Ceny se už podle úřadu Eurostat výrazně přiblížily těm německým. Mzdy našich západních sousedů jsou však více než dvojnásobné. Průměrná česká domácnost dá za potraviny 17% rozpočtu, ta německá 11%. Nejlevnější život z našich sousedů mají Poláci, ti dávají za potraviny, energie nebo bydlení pouze 73% evropského průměru. Německé straně AfD se zalíbily motorky Simpson. Členové extremistické partaje začali kultovní stroje využívat pro svůj politický marketing. Netradiční způsob lákání voličů, popisuje zpravodaj ČTK v Berlíně Jaromír Mrhal.
2: S mopedy se fotí, stroje nechávají tisknout na trička a volební plakáty a před volbami organizují na Simpsonech spanilé jízdy. Potomci původních židovských majitelů firmy proti tomu ostře protestují. Jejich zástupce Dennis Baum řekl, že rodina považuje jakékoliv spojení s AfD za odpudivé a za urážku příjmení Simpson.
1: Firma Simpson vznikla roku 1856 a původně krom motorek vyráběla také osobní auta, zbraně nebo kočárky. Po pádu komunismu pak ve finančních problémech zanikla. Tenisté Lehečka Nosková a Bousková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. 13. nasazený Lehečka porazil Španěla Munara. Nosková zdolala Rumunku Kristovou a Bousková otočila na londýnské trávě duel proti Rusce Samsonové. Úspěšné trio se tak připojilo ke Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové, které postoupily mezi 16 nejlepších v pátek. Češi mají 5 osmifinalistů ve Wimbledonu poprvé v samostatné historii a vyrovnali grandslamové maximum z loňského US Open. I zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, ty mohou donést přehánky, teploty vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy 26 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 13. hodině, zprávy jsou za námi, od mikrofonu se hlásí Lenka Haluzová, budu s vámi dneska celé odpoledne. Hodinu nám otevírá Lenka Filipová písničkou Prý se tomu říká láska.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásnou neděli vám přeju. Právě Věra Špinarová dospívala Meteor lásky. Za chvíli budeme cestovat s Jirkou Kolbabou. Singapurská zoo láká i potmě. Co při nočních prohlídkách návštěvník uvidí, tak to se dozvíte už za nějakou čtvrt hodinku a předtím si užijte písničku z našeho letního kina. Bude z filmu Rebelové, zazní Jo, třešně zrály od Valdemara Matušky.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Krásné nedělní odpoledne s datem 5. července. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku to bude třeba písnička S Luisem od Zuzany Michnové a Marcias. No ale teď už hurá do světa. Cestovatel Jirka Kolbaba nás provází po singapurské zoologické zahradě. Má úctyhodné rozměry, které nás nutí využít vláček. Projet po zahradě se návštěvník může i při nočních prohlídkách.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Ta zvířata jsou nějak nasvětlená, nebo jak se chovají v tom přirozeně nepřirozeném prostředí, kde na ně asi evidentně musí svítit nějaké reflektory?
3: Svítí na ně reflektory, ale jsou velmi tlumené, velice citlivě to světlo rozptýleno, vidí, že tam není žádný kůžel světla, aby ta zvířata byla oslněna. Ta zvířata se, alespoň máš ten pocit, chovají nesmírně přirozeně. Drtivá většina těch zvířat je pochopitelně oddělena bezpečným nějakým příkopem, případně i vodním příkopem a podobně, ale seš k ním jakoby na dosah. Skutečně máš je od rukou 2 až 10 metrů a je to fantasticky hluboký zážitek spojený ještě s tím gurmánským. Takže je to velká atrakce, která není levná, je určena jenom těm, kteří na to skutečně mají, ale já když jsem byl pozván, tak jsem se jí nesmírně rád zúčastnil. Pravda, na focení to nebylo. To světlo není dostatečné pro focení, ale byl to hluboký zážitek z takové té reálné přírody.
2: Pořízený v Singapuru, v městském státu Jirkou Kolbabou. Díky za dnešní povídání a měj se hezky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písnička Miluji tě od Ladislava Štajdla právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice. Budou to písničky o víně. Máci a Laciny víno zazní a jako první Petr Spálený, Když dozrálo víno. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?
5: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Český alpinista zažil při horské túře v Rakousku horké chvilky. Podle agentury APA 38-letému muži uvázla noha pod kamenem o hmotnosti 200 až 300 kilogramů. Jeho vyproštění ve vysokohorském terénu vyžadovalo náročnou záchrannou akci. Na vynesení potřebného vybavení spolu se záchranáři bylo potřeba několik letů vrtulníkem. Pomocí kladkostroje se nakonec podařilo kámen nazvednout natolik, aby mohli zraněného vytáhnout a ošetřit. Čecha pak přepravili vrtulníkem do nemocnice. Placení na dobírku zdražuje. Prodejcům tento způsob platby totiž přináší problémy. Každý desátý si balíček nevyzvedává a obchodníkům tím vznikají další náklady. Navíc po dobu přepravy nemohou nabízet zboží dalším zákazníkům. V některých případech typu zboží už ho nemohou vrátit zpátky do prodeje. Jde například o vitamíny, suplementy nebo některé typy kosmetiky. Přes léto je hříšníků přitom víc. Některé e-shopy proto dobírku zdražují. Až o desítky korun. Další se na tento krok chystají. Úřad vlády otevírá během státních svátků své dveře. Veřejnost může dnes nahlédnout do Hrzánského paláce v Praze na Hradčanech a prohlédnout si reprezentační salonky i pracovnu premiéra. Podle mluvčí vlády Karly Mráčkové je také možné nově navštívit znovu otevřený ateliér malíře Jana Slavíčka. Brány mají Dokořán i další historické budovy.
2: V pondělí se otevře Lichtenštejnský palác na Kampě se sály, využívaných při státních návštěvách a diplomatických jednáních. A výstavou darů z celého světa věnovaných českým premiérům. Vstup zdarma a bez registrace.
1: Otevřené dveře má úřad vlády od 10 do 18 hodin. Kuriózní nehoda potkala v Itálii českou cyklistku. V závodě světového poháru v cross country horských kol do 23 let přišla Simona Spěšná při pádu o obě dioptrické čočky. Do cíle dorazila na 26. místě bez nich. Už za půl hodiny začne závod žen a v 15.30 odstartují muži. Wimbledon dnes zažije další české derby. Nasazená desítka Karolína Muchová se v půl druhé pokusí projít do čtvrtfinále přes Barboru Krejčíkovou, vítězku turnaje z roku 2024. Zápas má plánovaný začátek ve 13.30. České tenistky proti sobě nastoupí po čtvrté. Krejčíkova vede ve vzájemné bilanci 2-1. I zítra se bude sluníčko schovávat za mraky, ty mohou donést přeháňky, teploty vystoupí na 19 až 23, na jihu Moravy 26 stupňů. To byly zprávy s Kateřinou Palajovou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné nedělní odpoledne přeju, zprávy ve 2 hodiny jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová a hodinu nám otevírá Dalibor Janda písničkou Hurikán. Příjemný poslech.

0: Hezkou neděli. Na Českém impulzu právě dozněla písnička Sláva soubály od Marcely Holanové. K nedělnímu odpoledni připojíme tak jako vždycky tip na hezký výlet. Tentokrát zavítáme do elektrárny ve středočeských Dolanech. Jaké turbíny tu využívají, tak to se dozvíte už za několik málo minut. V pořadu Máme Česko rádi. No a teď mám pro vás další písničku z našeho letního kina. Bude z filmu Rebelové, zazní Stín katedrál od Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: Krásnou neděli s datem 5. července vám přeju. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám hrajeme jen to nejlepší z let 60. až 80. Petr Kotwald spolu se Standou Hloškem budou za chvíli zpívat holky z naší školky, ale ještě předtím jdeme na výlet. Dnešní díl patří milovníkům techniky.
1: Máme Česko rádi.
2: S Mirkem Tausigem z klubu českých turistů Praha se dnes podíváme na technické dílo. Tak tedy Mirku, kde jste dnes?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Tak dnes jsem navštívil Dolany. A myslím tím Dolany Lipčice u Kralup nad Vltavou. No a tajím to proto, abych vás nechal hádat.
2: Dolany jsou u vody, já tudy jezdím někdy na kole. Že vy jste v elektrárně?
3: Chytrá holka, je to tak. A je mladá. A z roku 1998, teda myslím tu elektrárnu, ne tu Hanku. Uvnitř pilně pracují dvě turbíny. A teď se vás, Hanko, vyzkouším. Jestli pak víte, jaké turbíny tam asi budou.
2: No, co jsem zapomněla ze školy, jsem se snad přiučila při výletech na Slapech a ve Štěchovicích s vámi, takže bych řekla Kaplanovy turbíny, protože mám dojem, že na Francisovi tady u nás nemáme podmínky.
3: Tak, dnes máte jedničku, jednoduše jde říct, že jde o to, jak na ty turbíny padá voda. A zopakuju, co jste nakousla. Z Prahy do Mělníka je sem nejlepší jet na kole, podél vody je to opravdu krásná projížďka. A pokud chcete tip na příště, doporučuji využít přívoz do Máslovic, kde je muzeum másla.
2: Cyklostezek tu vede několik a po jedné podél řeky se dostanete třeba i ke zřícenině Liběhrad. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Vítkovi dospíval na českém Impulzu písničku Už koníček pádí. Přeju vám všem krásné nedělní odpoledne. Blíží se nám 15. hodina, ale před zprávami si ještě budeme hrát. Připravená je samozřejmě touhle dobou tak jako vždycky Impulzovec krabička. Vybírala Petra Janů a vybrala si Řeku lásky od Marie Rotrové. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Dnes mám tu čest vybrat něco od Marie Rotrové. Říkám čest, protože od málo koho jsem se toho tolik naučila jako od ní. S její písní Dlouhá černá limuzína jsem dokonce začínala svou kariéru na soutěži mladých talentů v Jihlavě. Její poloha dospělá holka, která si na nic nehraje, mě mockrát inspirovala. A nejen mě. Ale nikdo to neumí tak dobře jako ona. Řeka lásky patří k tomu nejlepšímu, co natočila. Poslechněte si ten nádherný refrén. To je jak z nějaké barokní kantáty. No a jak jsem slyšela, její tatínek byl regent z chóry, takže to má v krvi.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezké odpoledne. Klíšťata mají žně, jejich aktivita je v posledních dnech vysoká napříč celým Českem. Některá místa dokonce vykazují podle meteorologů mimořádnou aktivitu. S tím je spojený i skokový růst případů lymské boreliozy. Meziročně přibylo 530% pacientů. Do konce května například jen na jihu Moravy onemocnělo 733, loni za stejné období jen 116. Typickým prvním projevem boreliozy je skvrna na kůži. Zpravidla mívá 6 až 10 cm v průměru a má světlejší střed. V další fázi onemocnění se projevuje bolest kloubů. Na rozdíl od encefalitidy neexistuje na nemoc vakcína, léčí se antibiotiky. Plavky jdou v posledních dnech na dračku. Teplé počasí také zvýšilo prodeje bod do vody nebo potápěčského vybavení. Ukázala to anketa ČTK mezi prodejci. Mluvčí jednoho z online srovnávače cen Ondřej Šveda potvrzuje, že letošní léto tahá Čechy hlavně za vodními radovánkami.
2: Paddleboardy meziročně vyrostly o 26,5%, čluny o 19,1%. Roste i zájem o neoprenové obleky, nafukovací lehátka a boty do vody.
1: Naopak menší zájem je o věci na kempování. Třeba prodeje stanů u některých prodejců dlouhodobě klesají, případně stagnují. Minimální mzda by se mohla příští rok zvednout. Podle dosavadních odhadů vzroste o 2500 korun na 24 900. V roce 2028 by pak mohla být na 26 900 korunách. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení s koeficienty pro výpočet nejnižšího výdělku. Předpis by měla projednat tripartita. Podle údajů informačního systému o průměrném výdělku dostávalo minimální mzdu bezmála 5% zaměstnanců v Česku, tedy asi 181 000. Kontroverzní reakce vyvolalo rozhodnutí vedení slovenského města Kežmarok. Na městské koupaliště budou mít povolený vstup pouze obyvatelé města s trvalým pobytem. Úřad tento krok odůvodňuje trojnásobným překročením kapacity koupaliště o uplynulém víkendu. Místní návštěvníci koupaliště rozhodnutí radnice uvítali, situaci označili za neúnosnou. Lidé z okolí Kežmaroku ale nesouhlasí. Podle serveru novinky.cz je někteří považují za diskriminační. A závěrem ještě počasí. Pondělní sváteční den prožijeme pod zataženou oblohou a občas zaprší. Teploměr ukáže 19 až 23 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Právě v 15 hodin jsou za námi, děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Já jsem Lenka Haluzová a budu vám celé odpoledne hrát ty největší české a slovenské hity 60. až 80. let. Jeden hned na úvod, my máme Prýma rodiče od Michala Davida.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

0: Naďa Urbánková právě dospívala písničku Rodičovské sdružení. Krásnou neděli s českým impulzem. Pokračuje naše víkendové hlasování. Kolem práce v domácnosti panují různé předsudky. Každá rodina je ale přitom jedinečná. Kdo podle vás pracuje víc v domácnosti? Muži nebo ženy? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Teď další písnička z letního kina z filmu Romance za korunu, Karel Gott a jeho Paganini.
1: Letní kino promítáme na rádiu Český impuls.

0: Český impuls. Víkend pro radost ze života.
1: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos.

0: Krásnou neděli s datem 5. července vám přeju z Českého impulzu. Hrajeme vám rádi a jen to nejlepší, co máme z let 60. až 80. a připravujeme pro vás je hudební dvojici. Budou to tentokrát písničky Trpasličí. Já napovím, že jednu z nich bude zpívat dnešní oslavenec, ale na další podrobnosti si musíte ještě chvilku počkat. Předtím si užijte třeba Jiřího Schellingera s písničkou Alchymista.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč,

0: Písnička Dej mi svou ruku prázdnou od Karla Černocha právě dozněla na Českém impulzu. No a pro vás už je nachystaná hudební dvojice, budou to trpasličí písničky. O ním oslavencem je Viktor Sodoma, ten dneska slaví 81. narozeniny, takže si samozřejmě musíme zahrát Trpaslice trávou jdou. A potom zazní Trpasličí svatba od skupiny Rangers.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Hudební dvojice
3: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: I takhle hraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český Impuls. Zprávy v 16.
2: Hezké odpoledne. Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. Včera jich na Velehradský večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. ČTK o tom informoval tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je přitom nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Připomenu, že Česká republika dnes slaví státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Právě velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. Magistrát v Olomouci zakázal brát vodu z povrchových toků. Kvůli velkému suchu se to týká řeky Bystřice, dále Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Omezení pomáhá ochránit vodní živočichy, které výrazný úbytek vody ohrožuje. Jak dlouho bude zákaz trvat, zjistila naše zpravodajka Eva Panošová.
3: Hezký den přeji. Opatření bude platit do poloviny září. Ve vodních tocích je totiž minimální průtok, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Je tedy momentálně zapovězeno nabírat vodu k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala i radnice ve Šternberku. Tam se opatření týká celého správního území. A v Olomouci rybáři i lidé z odboru životního prostředí nepřetržitě sledují také situaci v řece Moravě, aby mohli včas zasáhnout.
2: Výbuch plynu ve Vídni nejspíš úmyslně způsobil 93-letý senior. K explozi v rodinném domě, který podezřelý muž spolu obýval, došlo v noci na dnešek ve čtvrti Floridsdorf. Výbuch dům zcela zničil a zranil 9 lidí, včetně samotného seniora, který skončil v nemocnici s těžkými poraněními. Mezi hospitalizovanými je také 25-letá těhotná žena. Exploze vážně poškodila i sousední rodinné domy. Podezřelý senior zůstává v nemocnici pod dohledem. Celý případ dál šetří vídeňští kriminalisté. Fotbalisty Ružomberku posílil další český hráč. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal tam smlouvu na 2 roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu. 20-letý opavský odchovanec se v týmu setká s dalšími bývalými Sparťany Filipem Součkem a Danielem Köstlem. V kádru Ružomberku přitom figuruje momentálně už 8 českých fotbalistů. V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Krásnou neděli. Je krátce po 16. hodině. Zprávy jsou za námi a před námi je hodina plná zábavy v podobě těch nejlepších scének z minulého týdne. Předtím trocha muziky. První písnička, kterou vám po 16. hodině pustím, je Jednou hůř, jednou líp od Jiřího Korna.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže...

0: Pěknou neděli. Právě dozněla písnička Nákladák od Petry Černocké. Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Já vám přeju hezké odpoledne a mám scénku. Miroslav Donutil nám prozradí, proč se herci Pavlu Zedničkovi říkalo hrudníkář.
1: Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili. Pavel Zedniček, Čmaňa. Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let. Chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl: tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
2: Jo, no to nemyslíte vážně.
1: Já vám přísám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
2: Fuj, to jsem si oddechl.
1: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený, 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl: večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal: podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a řekl, říkali, když se loučili na nádraží: já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on: vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká: čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám: kde? Tady za plentu. Já jsem si tam šel podívat, říkám: to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám: no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt... Říkám: co je ti? Čeče Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám: no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám: co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že jo, hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká: budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal: já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaňa říká: ty, já tě hrozně chcu. A ona: co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká: pánové, omluvte mě, já už odcházím. A odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa: lup tam nohu, jo. A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala: polis, polis, polis. A říká Čmaňa: co ona říká? A říká: ona volá policii, Pavel, měli bychom jít. A říká: ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám: ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, už tam dělal ostudu.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Za chvíli nás pánové Šimek s Grossmanem vezmou na svůj první mejdan. Ještě předtím si ale budeme trošku hrát, a to třeba písničku Největší z nálezů a ztrát od Michala Davida.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Krásné nedělní odpoledne na Českém impulzu. Právě dozněla písnička PS od Ivety Bartošové a my jdeme na další porce zábavy. Miloslav Šimek nás zavede na svůj první mejdán, a to v povídce, kterou napsali spolu se svým parťákem Jiřím Grossmanem.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90. Trvanlivé plnotu Tučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

nevadí, tak to je domov můj, tak to je domov můj. Já žila hodně s

zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

život nečekal, že dveře, které znáš, po létech starým klíčem jen těžko otvíráš, jen těžko otvíráš.

0: Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na internetu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezké odpoledne. Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec předběžném opatření uložil vládě ústavní soud. Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dnes převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stouna, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny se výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přivzali herce Harveyho Keitla. Potraviny v Česku zlevňují, například mléko stojí meziročně o 31% méně, máslo pak o 27% a brambory o 30%. Ceny už se podle úřadu Eurostat výrazně přiblížily těm německým. Mzdy našich západních sousedů jsou ale více než dvojnásobné. Průměrná česká domácnost dá za potraviny 17% rozpočtu, ta německá 11%. Velkým hvězdám se na fotbalovém šampionátu daří. Potvrzuje to bývalý fotbalista a fotbalový bavič Petr Švancara. Je nadšený, že se právě s bučným fotbalovým jménům daří na mistrovství skórovat.
2: Že dávají góly, jak to Messi, Ronaldo. Samozřejmě jsou to kluci, kteří jsou velkou inspirací i pro ty, kteří mají dneska třeba 35, 36 let, ještě hrajou ten velký fotbal. Je to inspirace pro ty kluky, aby třeba nekončili, že prostě ještě můžou máknout v tom svém zaměstnání fotbalovým a užívám si to i díky těmhle velkým hvězdám.
1: Po vypadnutí českého nároďáku ze soutěže fandí Švancara Argentíně, a to už od dob Diega Maradony, a věří, že Argentinci obhájí mistrovský titul. Právě v modrobílých barvách hraje i fotbalový kouzelník Lionel Messi. V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Je lehonce po 17. hodině, já vám přeju krásnou neděli. Teď je pro vás připravená písnička Ráno od Marcely Holanové. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Halouzová. Příjemný poslech.
4: Očích voda slaná.

0: Písničku Kosmický Vandr právě dospíval Michal Tučný spolu se Zdeňkem Rytířem. Vy posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Večer se nám blíží, abyste i večer měli radost. Tak by to možná chtělo nějaké pěkné pokoukáníčko. Saša Hemala pro vás listuje televizním programem a svoje tipy za pár chvil poví. Předtím si užijte třeba Saturn a na kytaru Kluci v parku hrají.
1: Letní kino. Promítáme na rádiu Český impuls.

0: Hezkou neděli, máme 5. července a vy posloucháte Český impuls. Připravujeme pro vás další porci těch nejlepších českých a slovenských písniček z 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku zazní třeba Petra Janů spolu s Petrem Jandou a jejich písnička Jedeme dál, ale předtím Alexandr Hemala a jeho televizní tipy.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: K létu, alespoň televizní pracovníci si to myslí, patří úspěšné komedie Let nedávno či dávno minulých. Ty první reprezentuje dnes večer film Marie Poledňákové Jak vytrhnout velrybě stoličku. Asi netřeba opakovat, že se jedná o komedii, ve které hlavní roli hraje školák Vašek alias Tomáš Holý. Zajímavý je však fakt, že se v těchto letních vedrech spolu s ním ochladíme na zimní rekreaci, kam vyráží se svou maminkou a přitom svědomitě hledá tatínka. Jak vytrhnout velrybě stoličku 2015 ČT1. Myslím, že v dnešní době by pro čerty neměl být až tak velký problém přivést do pekla alespoň jednu hříšnou duši. Tento úkol stojí před dvěma nešikovnými zástupci světa pekelného, poté, co jim na svět utekla jedna smažící se duše. Jak uspějí, anebo naopak neuspějí, uvidíte v komedii Zdeňka Trošky Čertoviny ve 2015 na Primě. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé okolí. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Paulus Radio pro radost ze života. Právě nám dozněla písnička Dívky z diskoték od Vítězslava Vávry. Blíží se nám pomalu, ale ještě 18. hodina, ale do zpráv v celou toho ještě spoustu stihneme. Třeba písničku Jinak to nejde od Hany Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška. Mezi 19. a 20. hodinou se pak můžete těšit na country, folk a trampské písničky. Já Lenka Haluzová se s vámi pro dnešek loučím, ale ne na dlouho. Zítra máme totiž státní svátek, takže se spolu zase uslyšíme. Mějte krásný zbytek neděle, no a zítra naslyšenou.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Posloucháte Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký podvečer. Karlovy Vary během filmového festivalu hlídají stovky policistů. V ulicích města mohou lidé potkat také hlídky s dlouhými zbraněmi. Strážci zákona se po dobu festivalového týdne zaměřují na veřejný pořádek, dopravu i ochranu majetku. V centru města jsou kromě uniformovaných hlídek také kriminalisté v civilu, kteří se pohybují mezi návštěvníky. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Opatření se dotknou i samotného závěru festivalu. Stejně jako při jeho zahájení bude policie připravená na možné narušení ze vzduchu a nasadí techniku určenou k ochraně proti dronům. Cyklostezka Karlovarská podél Ohře u Lokte je znovu průjezdná. Po bouřkách Aliácích klíčovou trasu zablokovaly kameny. Hrozilo, že se uvolní i další z okolních skal. Dobrou zprávu má nakonec pro cyklisty i pěší turisty náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska a potvrzuju. Cyklostezka je v úseku Loketlávka pod Starým sedlem bezpečná a průjezdná. Hasičům a následně hlavně lesákům se podařilo zavalený úsek vyčistit a zabezpečit. Teď přijde na řadu detailní geologický průzkum. Budou na něm spolupracovat všichni majitelé okolních pozemků. Prověřit se musí statika skal u cyklostezky, která je jednou z nejvytíženějších v Karlovarském kraji, a dojedete po ní vlastně až do Německa.
1: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to dnes řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. Včera se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí. Dnes už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenbursku před ním Mořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Tereza Kneblová získala v kajakkrosu suverénně titul mistryně světa do 23 let. Vodní slalomářka na šampionátu v polském Krakově nenašla přemožitelku ani v jedné z vyřazovacích jízd a v olympijské disciplíně navázala na bronz z juniorského šampionátu v roce 2021 v Tacenu. Naprostým českým triumfem pak skončil závod juniorek, ve kterém se na stupních vítězů za zlatou Markétou Štěpánkovou seřadili Valentína Kočířová a Lucie Vaculová. V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Telegram s adresou svět.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Český impuls.
2: Italo nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Italo nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký večer. České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na světovou jedničku Bělorusku Arinu Sabalenkovou nebo Japonku Naomi Osakaovou. Známý poslanec SPD se diví. Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy sněmovny Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Michalem Strnadem v Dolní komoře. V diskuzi na webu Moravec.cz dnes Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace. Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině. Současný premiér Andrej Babiš ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval. SPD volala dokonce po jejím ukončení. Nynější kabinet ji nakonec zachoval. Česko už do ní ale nepřispívá. Klatovy zavedly hromadnou dopravu zdarma. Druhé největší město plzeňského kraje cestujícím navíc umožní nastupovat všemi dveřmi. Jak vysvětluje starosta Pavel Strojený, na inovaci vidí samé výhody.
2: Slibujeme si od toho, že to začnou využívat lidi daleko víc. Nemělo by to mít za následek to, že by musel se nějakým způsobem prostě ten náš provoz, který platíme tomu provozu, zdražit. Bude to pouze prostě o tom, že bude využívaný daleko intenzivnější.
1: Zrychlení klatovské hromadné dopravy v denních špičkách mají obstarat zastávky na znamení a v přípravě je i modernější online mapa provozu. Jižní Francii trápí další z velkých lesních požárů. Ten poslední vypukl včera večer ve špatně přístupném horském terénu ve východních Pyrenejích. S podporou silného větru, vysokých teplot vzduchu a mimořádného sucha se v noci a dnes rozšířil až na plochu 1500 hektarů. Kvůli živlu navíc hrozí zrušení třetí etapy Tour de France. Evakuovat se zatím muselo několik desítek lidí, oběti hlášené nejsou. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AFP. S požárem v současné době bojuje na 700 hasičů, 200 pozemních vozidel a zhruba 10 letadel a vrtulníků. V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu a jdi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. Když člověk

řešit. Něm jenom dopředu, každý list se obrací. Když stránku jednou někdo polije,

něco řešit. V něm jenom dopředu každý list se obrací. V něm jenom dopředu každý list

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy, a ty úřady a

Pryč od nás svoboda, na nějakou samotu, někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo, nejen o soboty.

0: pohoda.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký večer. Placení na dobírku zdražuje. Prodejcům tento způsob platby totiž přináší problémy. Každý desátý zákazník si balíček nevyzvedává a obchodníkům tím vznikají další náklady. Prodejci navíc po dobu přepravy nemohou nabízet zboží dalším zákazníkům. V některých případech typu zboží už ho nemohou vrátit zpátky do prodeje. Jde například o vitamíny, suplementy nebo některé typy kosmetiky. Přes léto je přitom hříšníků víc. Některé e-shopy proto dobírku zdražují až o desítky korun. Další se na tento krok chystají. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 000 žáků druhého stupně základních škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové. Pokračuje Klára Fajstová.
2: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce.
1: A teď jedna čerstvá zpráva ze světa. Úřady na jihu Francie evakuují kvůli rozsáhlému požáru 5 000 lidí. Píše o tom agentura AFP. Trasa, kudy zítra povede třetí etapa Tour de France, bude bez diváků. Charles Leclerc vyhrál velkou cenu Británie Formule 1. 28-letý monacký jezdec z Ferrari si tak připsal Silverstoneu. Charles Leclerc vyhrál velkou cenu Británie Formule 1. 28-letý monacký jezdec Ferrari si tak připsal Silverstoneu první vítězství od října 2024. Druhý skončil George Russell z Mercedesu a jako třetí Leclercův stájový kolega Lewis Hamilton. Závod přitom dlouho vedl lídr průběžného pořadí Kimi Antonelli z Mercedesu. Kvůli technickým problémům a 5-sekundové penalizaci za porušení traťových limitů ale obsadil až 16. místo. V pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Karlovy Vary během filmového festivalu hlídají stovky policistů. V ulicích města mohou lidé potkat také hlídky s dlouhými zbraněmi. Strážci zákona se po dobu festivalového týdne zaměřují na veřejný pořádek, dopravu i ochranu majetku. V centru města jsou kromě uniformovaných hlídek také kriminalisté v civilu, kteří se pohybují mezi návštěvníky. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Opatření se dotknou i samotného závěru festivalu, stejně jako při jeho zahájení bude policie připravená na možné narušení ze vzduchu a nasadí techniku určenou k ochraně proti dronům. Národní pouť na Velehradě dnes navštívilo několik tisíc lidí z Česka i zahraničí. Včera jich na velehradský Večer lidí dobré vůle dorazilo 20 tisíc. ČTK o tom informoval tajemník akce Josef Kořenek. Návštěvnost národní pouti je přitom nižší než loni, kdy na ní zavítalo 30 tisíc lidí. Připomenu, že Česká republika dnes oslavila státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Právě velehradské cyrilometodějské slavnosti jejich odkaz připomínají. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Jičín dnes oficiálně zahájil provoz magnetické rezonance. To podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Klatovy zavedly hromadnou dopravu zdarma. Druhé největší město plzeňského kraje cestujícím navíc umožní nastupovat všemi dveřmi. Jak vysvětluje starosta Pavel Strojený, na inovaci vidí samé výhody.
3: Slibujeme si od toho, že to začnou využívat lidi daleko víc. Nemělo by to mít za následek to, že by musel se nějakým způsobem prostě ten náš provoz, který platíme tomu provozovateli, zdražit. Bude to pouze prostě o tom, že bude využívaný daleko intenzivnější.
1: Zrychlení klatovské hromadné dopravy v denních špičkách mají obstarat zastávky na znamení a v přípravě je i modernější online mapa provozu. Rusko podle zpravodajských informací chystá další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Dnes večer to na platformě Telegram uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Spojence vyzval k včasným dodávkám střel do systému protivzdušné obrany Patriot, které podle něj pomohou chránit životy. Zelenský podobně varoval před rozsáhlým ruským útokem i ve středu. Rusko pak v noci na čtvrtek podniklo největší úder na Ukrajinu za poslední týdny, přičemž jen v Kyjevě zahynulo nejméně 31 lidí. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

je s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Známý poslanec SPD se diví. Jaroslava Foldynu překvapila čtvrteční schůzka předsedy sněmovny Tomia Okamury s majitelem zbrojařského holdingu Czechoslovak Group Michalem Strnadem v Dolní Komoře. V diskuzi na webu Moravec.cz dnes Foldyna řekl, že chce o setkání, které označil za neobvyklé, podrobné informace. Strnadova CSG patří mimo jiné k hlavním aktérům muniční iniciativy, která vznikla za bývalé vlády Petra Fialy s cílem dodávat dělostřeleckou munici Ukrajině. Současný premiér Andrej Babiš ještě z opozičních řad iniciativu kritizoval. SPD volala dokonce po jejím ukončení. Nynější kabinet ji nakonec zachoval, Česko už do ní ale nepřispívá. V metropoli probíhá nejzáhadnější výstava všech dob. Expozice Sherlock Holmes Praha ukazuje dobové kostýmy, první výtisky knih autora těchto detektivek, ale hlavně účastníky vtahuje do samotného vyšetřování pomocí interaktivních prvků.
2: Výstava o nejslavnějším detektivovi všech dob návštěvníky zavede do viktoriánského Londýna, kde Sherlock Holmes pracoval. Květa Havelková za produkci výstavy Impulzu řekla, že nejprve se příchozí dozví něco o autorovi Arturu Conanu Doyleovi.
3: On byl původem vystudovaný lékař a vlastně své vědecké poznatky předal i svému detektivovi a sami návštěvníci se stanou také součástí vyšetřování. Podle rad Sherlocka Holmesa vyluští úplně nový záhadný případ.
2: Slavnostním zahájením provázela i Barbora Krčmová z podcastu Opravdové zločiny. Ta mi řekla, že na výstavě ji nejvíc zaujala scéna rekonstrukce místa činu.
4: Je to fakt místnost, kde jsou rozházené věci, rozbitej hrníček a působí to fakt realisticky. To se mi moc jako líbí, že se tady ten divák může zapojit a šokovala mě místnost, kde je to podle mě nějaká masa. A visí tam jako kusy vepřů, tak to jsem se úplně lekla, má to až takovou hororovou atmosféru.
2: Výstava Sherlock Holmes v obchodním domě Bílá labuť v Praze potrvá do 10. ledna příštího roku. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Magistrát v Olomouci zakázal brát vodu z povrchových toků. Kvůli velkému suchu se to týká řeky Bystřice, dále Trusovického a Dolanského potoka i jejich přítoků. Omezení pomáhá ochránit vodní živočichy, které výrazný úbytek vody ohrožuje.
5: Opatření bude platit do poloviny září. Ve vodních tocích je totiž minimální průtok, klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami a vodními živočichy. Je tedy momentálně zapovězeno nabírat vodu k zalévání zahrad a sportovišť, napouštění bazénů nebo umývání aut. Zákaz odebírat povrchovou vodu vydala i radnice ve Šternberku. Tam se opatření týká celého správního území. A v Olomouci rybáři i lidé z odboru životního prostředí nepřetržitě sledují také situaci v řece Moravě, aby mohli včas zasáhnout. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Fotbalisty Ružomberku posílil další český hráč. Z pražské Sparty přestoupil do slovenského klubu mládežnický reprezentant Vojtěch Hranoš a podepsal tam smlouvu na 2 roky. MFK Ružomberok to uvedl na svém webu. 20-letý opavský odchovanec se v týmu setká s dalšími bývalými Spartany Filipem Součkem a Danielem Köstlem. V kádru Ružomberku přitom figuruje momentálně už 8 českých fotbalistů. Zítra bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialou.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení, někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co touží slyšet, říkej mi. Na hlavě tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
2: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete je stěhovat tak, aby se a nevím, syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
1: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
3: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odnesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říha mě doprovází. Svým paňákům den co den jsem více podoben a ufouni mi přistávají rovnou.

říkal Bekolt Hammer, Hampden, Kutschnýr in Hassing. Já umírám touhou, já umírám touhou, touhou mojí dlouhou je být umění slouhou. Nemohu však zpívat, výslovnost mám zlou. Dveře skřípou, doktor rozuřen, křičí strč, prsk, skrk, nebo ven prsty v hrsti, třese mi hrdlem, žlu a křičím, vržu štokrdle, drbu, vrbu, řepa, rarášek, 330 řek. Já umírám touhou, já umírám touhou.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
2: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
1: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 tisíc žáků druhého stupně základních škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
3: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečno pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slyšné jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Sedněte si ke mně. Napijte se. Tak on bude líp. Fakt? Líp.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Moře a nic víc, nuda, klid a hic, nad obzorem

naši písničku 100x.

chcete-li, přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech.

0: jednu. Čeští politici už se chystají do Ankary. Vládní delegace v čele s premiérem Andrejem Babišem odletí v úterý ráno na summit Severoatlantické aliance krátce před prezidentem Petrem Pavlem. V informacích pro média to potvrdil úřad vlády. Ten v Babišově programu uvádí obě hlavní akce summitu, tedy úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady. Pavla přitom program nezmiňuje. Připomenu, že vláda vedla několik měsíců s prezidentem spor o účast na summitu. Zajištění účasti hlavy státu nakonec před běžném opatření uložil vládě ústavní soud. Česko hlásí nedostatek krmiv pro hospodářská zvířata. Pokles jejich produkce po prvních sečích zapříčinily kromě sucha také vysoké teploty v posledním červnovém týdnu. Píše o tom server Novinky.cz. Méně je například sena nebo slámy, která se používá ke krmení skotu, ale také jako podestýlka pro drůbež. Druhá seč by ale podle odborníků mohla být po deštích lepší. Jihlavská zoologická zahrada má nový výběh pro kočky. Venkovní expozice za téměř 10 milionů korun je určená pro pouštní kočky a karakaly. Podle ředitele zahrady Jana Vašáka je venkovní výběh na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje. Kočky zatím měly podle Vašáka jen vnitřní výběhy.
1: Když chcete chovat tyhle zvířata, potřebujete mít nějaký prostory rezervní, takže potřebujete stěhovat tak, aby se ani syn nenapářil matku, aby prostě vám nezežral kocour koťata. Takže prostě to je důležitý faktor. No a ty pouštní kočky tam vlastně jsme schopni teďka chovat, takže prostě budou mít přístupy jak ven, tak dovnitř obě dvě.
0: Jihlavská zoologická zahrada je největším turistickým cílem na Vysočině. Loni navštívilo skoro 350 tisíc lidí. Prohlédnout si mohli na 250 druhů zvířat. Karakaly i pouštní kočky chová zahrada v páru. Studenty na Slovensku čeká nová realita. AI neboli umělá inteligence bude povinnou součástí vyučování na gymnáziích. Má žáky naučit kritickému myšlení. Jednotné osnovy tohoto předmětu ale zatím neexistují. Učitelé se už vzdělávají, jak dostat nová pravidla do běžné výuky.
2: Školy chcú viesť žiakov ku kritickému overovaniu odpovedí umelej inteligencie, rozpoznávaniu chýb a jej zodpovednému využívaniu. AI gramotnosť sa ponovom stane jednou zo zručností, ktoré si absolvent gymnázia odnesie do života. Najväčšou výzvou je dostať nové pravidlá z papiera do dennej výučby. Napríklad na hodinách geografie sa žiaci pozrú, čo o danej téme hovorí umelá inteligencia a vlastnými slovami interpretujú odpoveď, ako ju chápu oni. Jozef Baálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: České derby na Wimbledonu zvládla lépe Karolína Muchová. 29-letá rodačka z Olomouce porazila předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila po třetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po 2 hodinách a 45 minutách. V boji o semifinále narazí Muchová na Japonku Naomi Osakaovou, která ve večerním duelu vyřadila světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska 6-2 a 7-6. O sváteční pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

své kůži. Řekl bych, snad tu schází, já snad tu schází, nejspíš mi tu schází obojí.

Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

doma, miláčku. Věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Někdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znáš.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Když

0: Na Karlovarském filmovém festivalu se předávalo další ocenění. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii v neděli převzal americký kameraman Robert Richardson. 70-letý držitel 3 Oscarů poté uvedl dokument Bílý ďábel kameramanky a režisérky Jany Hojdové, který nabízí osobní i profesní portrét tohoto dlouholetého spolupracovníka režisérů Olivera Stonea, Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. K předání ceny si výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och přizvali herce Harveyho Keitla. Nová magnetická rezonance v Jičíně už je v provozu. Moderní zařízení si pořídila místní oblastní nemocnice za 640 milionů korun. Podle mluvčí krajských nemocnic Lucie Prouzové celá věc přináší jen samá pozitiva.
1: Hlavním přínosem nového pracoviště je konec dojíždění obyvatel Jičínska za tímto diagnostickým vyšetřením a také konec náročných převozů hospitalizovaných pacientů z jičínské nemocnice, zejména z neurologického oddělení. Současně očekáváme zkrácení čekacích dob v celém kraji.
0: Pacienti z Jičínska dosud museli za vyšetřením touto metodou cestovat nejčastěji do státní fakultní nemocnice Hradec Králové nebo do nemocnic v Libereckém a Středočeském kraji. Nemocnice Jičín má spádovou oblast asi s 80 tisíci obyvateli. Plzeň učí tisíce dětí zachraňovat životy pomocí virtuální reality. V uplynulém školním roce výcvikem prošlo více než 7 tisíc žáků druhého stupně základní škol. Virtuální brýle nasadili i pedagogové.
2: Poskytování první pomoci si díky virtuální realitě vyzkoušeli školáci všech 26 základních škol zřizovaných městem. Plzeň jim za 1 000 000 korun pořídila speciální vybavení, včetně virtuálních brýlí, resuscitačních figurín a softwarových licencí programu. Výcvik pomáhá osvojit si dovednosti, které jednou mohou zachránit lidský život. Ohlasy jsou pozitivní jak od učitelů, tak dětí a rodičů. Řada škol už také projevila zájem o pokračování programu v příštím školním roce. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
0: Alternativa pro Německo bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidlová. Dvoudenní sjezd AfD, označované německou civilní tajnou službou za prokazatelně pravicově extremistickou, doprovázely protesty. V sobotu se na nich sešlo podle policie 31 tisíc lidí. V neděli už byla účast výrazně nižší. V září proběhnou volby ve východoněmeckých spolkových zemích Sasku-Anhaltsku a Mecklenburg předním Pomořansku. AfD podle průzkumů oboje vyhraje. Karolína Muchová má o další soupeřce na Wimbledonu jasno. Česká tenistka ve čtvrtfinále turnaje nastoupí proti Naomi Osakaové. Japonka v osmifinále porazila 6-2 a 7-6 světovou jedničku Arinu Sabalenkovou z Běloruska. O svátečním pondělí bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.